ty, čo v salgo džaverčej, palaj, palaj, palaj, bedile paramiče, áno, šero si ma jej, kdy kábrek dvý mesajek. Mangeltu, bataša mangeltu.